0: žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní,
1: napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka,
1: pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

gram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec

0: 12 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...

predierie až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otiela.

0: zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, hady sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky

gram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec a

zastancovat. Jaký sen asi se mu tak zdál? No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

jedna žabka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

0: drżmy, pro jistotu držme se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi, hezky při zemi, hezky při zemi, hezky česky.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

sa prederie až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otisli konár spred od dvier.

se raduje i divoko. Ode dneška totiž nebe není jen pro VIP, takže dovnitř, milí.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praoť